0: Hit Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Magistrála se u hlavního nádraží změní. Před Fantovou budovou vznikne široký přechod se semafory, zúží se prostor pro auta, přibydou cyklopruhy. Prostor také oživí stromy. Změny souvisí s rekonstrukcí stropu odbavovací haly nádraží. Dokončení úprav je plánováno na rok 2028. A počasí dneska má být oblačno až zataženo, na většině území města občasný déšť nebo přehánky, jen výjimečně i bouřka. Během odpoledne mají srážky ustávat a mraků ubývat. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michale.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak
3: je to tak.
1: Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů odstartuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco jsi tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo ho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Ale já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Do konce prázdnin.
0: Tak teďka, takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem si obě holeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. No.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhání v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prýma, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš níž.
2: To tam ještě hloubš níž se, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prýma disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu hladký. A Michal bude u nás tady na Hit Rádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na Prospánek.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Zlínsku, Otrokovic ve směru na Machovou zasahují záchranné složky. U havárie osobního auta do stromu projíždějte opatrně, ať do toho nevletíte.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytouhla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18s, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio v 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit? Co je opravdu ten majstr štyk? Co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže vaříš nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba voda,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka, no a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Co je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumím.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se bude konat akce Letní filmová škola Uherského Hradiště 2026. Jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: paté v 6.51.
1: Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek. Těch plešek, spousta plešek, to už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
2: Já na to tady teďka koukám, říká si tak prý kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
1: Aha.
2: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, tak je najednou Mr.
1: Takhle.
2: Worldwide.
1: No protože on to říká snad v každém songu, jo. Že? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
2: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
3: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
1: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
3: Ne.
1: No byl tady letos už jednou tady byl, pokud se nepletu.
3: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
1: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Vinotéka Double Wine, Vlípě u Zlína, moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine, Vlípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Otrokovicích nás v srpnu čekají velká omezení u vlakového nádraží. Budou se opravovat nejbližší ulice. Za týden se začne v ulici doktora Edvarda Beneše. Potrvá to až do 13. srpna. Pak bude týden pauza kvůli barům rally a následovat bude oprava ulice Havlíčkova. Dají se čekat kolony a změny se dotknou i MHD. Otrokovice chtějí ulice opravit před startem modernizace železniční trati. Ta má začít příští rok. Provází nás velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky. Později odpoledne se bude na východě Moravy vyjasňovat. Naměříme do 26 stupňů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Čau, hezký ráno.
6: Krásný pondělní ráno.
1: Snídaně šampionů.
5: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
3: Já si myslím, tam zaznělo slovíčko snad.
5: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Tím startuje další hodina. Dobré ránko.
1: Hit Radio Zlín.
7: Aj. Fonsi!

0: Cito.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezli, ne?
3: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne.
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on se to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašunk, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle, anebo pašunk teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbohnul
1: do hlavy, co máš? Já mám příběh cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Tak šli k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A na, ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali jste s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to. Jo, počkej, oni to zabavili. Jo, vlastně. Oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, ne? Počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to. A já jsem si říkal, před náma to nakrájil. A já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký právě roztoči, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda hustý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. A teďka, doteď to máme vystavené doma, v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si píš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska tady máme hlášení o překážce v plynulosti v provozu. Na dálnici D1 na 362 km směrem na Ostravu stojí porouchané auto.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto tý druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Radio. Přes vlny.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof.
1: Rychlá pětka.
2: Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
3: My teďka asi za pár minutek
2: zastavit. Jo, tak to už bude po soutěži.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
4: To už bude po soutěži.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
3: Tenis.
2: Ano.
0: Tenis. Tak jo, dobře.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
3: Večerníček. Krteček.
0: Krteček, ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
3: Jablko.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
3: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední pátá otázka, no je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
3: Hokej.
0: Jo! Hele, nějak jsme to zvládli.
2: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
3: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
3: Kačka.
0: Ahoj, Kačko. Ahoj, Kačko. Tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
3: No, já když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
3: Děkujeme.
2: Ahoj.
0: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moc vyhrát opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira, Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira, Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti. Na trase z Polska na Jeseník u Vápenné šetří policie havárii, motorkáře, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, ono ne?
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná
1: holka, dobrá.
0: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady. Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang up. 7 hodin. 50.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz

0: Vinotéka Double Wine, Vlípě u Zlína, moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine, Vlípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Krým musí torzo budovy 34 ve Svitu odstranit do 15. prosince. Ohrožující části stavby ale musí zmizet už do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Krým se teď s podmínkami seznamuje. Už dřív firma řekla, že demolice potrvá několik týdnů a probíhat bude nejspíš pomocí speciálních hydraulických nůžek. Nový týden začíná na východě Moravy pod oblačnou až zataženou oblohou, na většině území i zaprší. Místy bude taky dost foukat. Později odpoledne se bude postupně vyjasňovat a teplota se dostane na 23 až 26 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Pěkné ránečko.
9: Krásný pondělí.
10: Snídaně šampionů.
8: Co je?
9: No co je?
8: No co je?
9: Co je?
8: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
11: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
8: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
1: Hit Radio Zlín.

0: tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mě totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Teď jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediné přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo. Tak to tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo. No jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví. Je teda pravda, to otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych si klidně něco postavil.
0: Já taky.
1: Tak co je váš pohádkovej obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A taky nám můžete poslat SMSku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Do zvuky včerejšího koncertu Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká, dneska je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogerii, David říkal obchod s legem a já asi nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta.
1: Když tak nějak zčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, zčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Zčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat centák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Fakt. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše.
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva anebo v masu. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat jako klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku.
1: Mm-hmm.
0: A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grílo se hodí určitě, i když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malej, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz, to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
14: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na příjezdu do Přerova ve směru od Lipníka nad Bečvou budou probíhat na krajnici práce údržby.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Zlín.

0: Děláte tak, jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkal, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Savan Topie kraš tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sagvan
0: Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sagvan. A Sagvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Tak děkujeme, Sagvane. Pojďme na muziku. Labuš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Rádiu 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to?
2: Jo!
0: Jo!

0: Činasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, když si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude volat všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilku, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, tahle informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ranko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaně šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubenouři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu, říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako... No, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Ale tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno v 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda 3 osobáků vás drží na ulici Dolní Paseky v Rožnově pod Radoštěm. Probíhá tam vyšetřování nehody. Nic dalšího v tuto chvíli nemám, pokud ale na cokoliv narazíte, tak vaše dopravní info pište nebo posílejte jako hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Coop. Všechno dobré.
8: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Tejc na šéfku Ostravského soudu navrhl dosavadní místopředsedkyni Danielu Teterovou. Nováčků do Taláru pak nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo zvykem. Hydrologové v Bohumíně zahájili průzkum. Části Nová Ves, kde při záplavách zůstala voda nejdéle z celého města, testují odvodnění pomocí vrtu a výkonného čerpadla. Osada nemá přirozený odtok. Některá místa proto při předloňských povodních zůstávala pod vodou ještě řadu dní i po jejím opadnutí tocích. Kouř z lesních požárů ve Francii a Španělsku se dostal až nad naše území. Potvrdili to meteorologické přístroje, které ho zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Fotbalisté pražské Slávie vykročili za obhajobou titulu vítězně. Slovácko doma v Edenu porazili vysoko 5-1. Další dva favorité na zisk titulu už tak úspěšní nebyli. Plzeň doma prohrála s Libercem 1-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání mezi brněnskou Zbrojovkou a Spartou.
3: Dnešní počasí bude trochu jako na houpačce. V tuto chvíli na teploměru 20, přes den se můžeme dostat až na 25, ale kolem 2. až 3. Hodiny odpolední by mělo lehce sprchnout a teploty spadnout zpátky na 20. Tak uvidíme, jestli ta předpověď vyjde, ono se to občas může změnit i v průběhu dne, ale já bych tomu věřil, protože už teď tam máme tak trochu zataženo, tak pokud máte tu možnost, deštníky pro jistotu sebou.
2: Hit Radio Zlín.
3: Martin Král, Hit Radio Zlín s vámi a taky pondělí je tady. Těšili jste se? Já moc, protože mi to tu pro dnešní den kolega Filip Bartek přenechal na takový malý záskok. Tak doufám, že si ten dnešní den užijete společně s námi. K tomu za chvilku posílám taky další muziku. Odstartujeme to s Five and Queen a po nich taky Meduza, Good Boys společně s Becky Hill. Tak díky, že jste s námi.

Tohle jsou hity ke všemu, co právě děláte. Ideálně třeba k ranní kávě, to by bylo celkem tematické, protože nám dohrála Sabrina Carpenter a její Espresso. Hit Radio Zlín, přeju pohodové dopoledne a až se nám tam zase trochu vyjasní, tak bude venku počasí tak akorát na to vzít foťák a jít ven. No a přesně na to teď mají fotografové amatéři na Valašsku poslední dny. Muzeum regionu Valašsko sbírá do soutěže Valašsko můj domov fotky, co ukážou, co možná nejvíc krás z našeho kraje. Ať už naši kulturu a tradice, ale i něco z přírody. No a u závěrku přihlášek tam mají poslední červencový den, čili už tenhle čtvrtek. Já jsem se ze zvědavosti podíval, co mám nafoceného v telefonu já. No, zjistil jsem, že tam mám asi 3000 fotek a mezi nimi ale krajina ani jedna. Za to každý řízek, gulášek nebo pizzu, co jsem za poslední rok snědl, to mám zdokumentované rovnou ze 4 úhlů. Tak kdybyste tam měli kategorii něco jako svíčková při západu slunce, tak to beru jasné první místo. Tak schválně by mě zajímalo, jestli v tom jsem sám nebo ne. Čeho máte v telefonu vyfoceného nejvíc vy? Je to jídlo, kolegové z práce, nějaký chlupáč nebo něco úplně jiného? Napište mi na WhatsApp 601 13 13 05, já mezi tím posílám další muziku.

0: Jakých fotek máte nejvíc telefonu? Na to jsem se vás ptal před chvilkou na Hitradio Zlín v návaznosti se soutěží, kde se můžeme zapojit a zkusit poslat ty nejlepší fotky z našeho regionu. A vy už píšete na náš WhatsApp, ozval se Pavel. Já vždycky, když někam jdeme, tak fotím právě jenom ty kopce a stromy. Takže bych do té soutěže fakt možná něco měl. Díky za tip, Martine. Tak není vůbec za co, budu držet palce. To by bylo cool, kdybys fakt vyhrál, tak potom určitě dej vědět, jak to dopadlo. A ještě tu mám zprávu od Lucky z Otrokovic, ta píše, že nejvíc má v telefonu screenshotů od receptů, otevírací doby, úplně náhodných míst, až po memečka, které chce poslat kámošce a pak na ně stejně zapomene. Tak moc díky taky za tuhle zprávu a jeden screenshot třeba rozšíří brzo i sbírku jednoho z vás, až se budete chtít kamarádům pochlubit, že jste na našem Instagramu vyhráli lístky na Hrady.cz na Bouzově. O ty teď totiž soutěžíme a stačí k tomu jenom sledovat náš Instagramový profil a do komentáře napsat, koho byste vzali sebou. Ale rychle, protože výherce vybíráme už dneska, může to padnout každou chvíli.
1: Motory se zahřívají a my taky.
2: Největší jízda roku je tady.
1: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hitradiem Zlín.
2: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
1: Barumček Rally Zlín s Hitradiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Hit Radio. Když jedete na

Charlie XCX pro vaše lepší pondělní dopoledne na Hit Radio Zlín. Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Já jsem v tomhle trochu vybočoval, protože ještě předtím, než mě nadchlo rádio, tak jsem chtěl být normálně řidičem autobusu. Vždycky to vypadalo jako nejvíc pohodová práce. No až o moc let později jsem zjistil, že to vlastně není jenom tak jednoduché řídit ten obrovský kolos skoro každý den spoustu hodin. No a pokud vy máte doma malé ne autobusáky, ale z hasiče, policisty nebo záchranáře, tak si zapište do kalendáře datum 4. září na placu před kostelem na Jižních svazích se totiž chystá Den malých hrdinů jako závěr prázdninového projektu Zlín dětem a to znamená, že budeme mít zase příležitost se jednak dozvědět o každodenní práci záchranných složek, ale taky si sami některé věci můžeme i vyzkoušet. A co my víme? Některé dětské sny můžou vydržet klidně i na celý život, tak jestli má být z vašeho malého jednou hrdina, tohle by mohl být moc pěkný začátek. Right about now.

0: tentokrát mám pro vás na Hitrádiu Zlín bohužel špatnou zprávu. Jo, je to tak, stavbaři totiž stihli opravy na třídě Tomáše Bati u Terna v předstihu, takže už tam pár dní jezdíme bez jakéhokoliv zdržení nebo obmezení. A možná si říkáte, že to je přece ale super, jenže to znamená konec tomu všemu, čím jsme si krátili dlouhou chvíli v autě. A to mohly být různé věci, od kontroly make-upu přes posílání hlasovek kámošům, dojídání svačiny, až po moje oblíbené zpívání si v autě. To se přiznám, že dělám pravidelně, když jsem v autě sám. Věřím, že u toho nejsem sám. Čili, že nás víc, co to takhle máme. On i ten náš playlist je k tomu úplně ideální, takže tu pro vás máme vždycky jenom ty nejlepší hity. Takže takhle při cestách v autě se nám to sice zkrátí, ale dobrá zpráva je, že si nás můžete vzít taky kamkoliv sebou. Stačí si totiž najet na web hitradio.cz, tam najdete hned nahoře takové uprostřed takové velké tlačítko play, tak na něj stačí kliknout a už to jede. A je jedno, jestli jste zrovna doma, v práci, nebo klidně i se sluchátkama venku, funguje to úplně kdekoliv.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Taky Rehab završil konec 9. hodiny na Hit Radio Zlín a teď už vyrazíme kouknout na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hlásím cesty volné. Na Zlínsku v tuto chvíli jezdíme bez nehod a komplikací, tak hlavně, ať to vydrží. Jestli jste právě za volantem, přeju šťastnou cestu a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě, místní části Tvrdkova na Bruntálsku, má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným u nás v celém Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba 3 miliony korun. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
7: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
0: Pořád máme ještě tak trochu zataženo, ale když se dívám trochu víc do dálky, tak to vypadá, že se to pomalu posunuje někam dál. Mohlo by se začít vyjasňovat, ale zatím stále máme hlášené na odpoledne lehké přehánky. Teplotně bychom se měli dneska dostat až na 26.
6: Hit Radio Zlín.
0: Pohodové pondělní dopoledne, společnost vám dělá Hit Radio Zlín a taky Martin Král. A jestli často kýcháte, budu mít návod, jak to zastavit.

Už jsem tady na Hitrádiu Zlín párkrát naznačil, že nejsem zrovna žádný velký sportovec, ale jedna věc mě fakt, že jako vždycky bavila, a to je pinec, neboli stolní tenis. Bohužel to je věc, kterou si člověk nezahraje bez stolu, ideálně se síťkou a taky s nějakým parťákem, proti kterému bychom si mohli zahrát. Tak mě vždycky mrzelo, že my, když jsem byl malý a bydleli jsme na Jižňácích, tak tam byl totiž stůl na pinec přímo na dvoře před mezi barákama, ale nikdo to se mnou nechtěl hrát. No a přesně takový stůl, u kterého snad děcka nebudou mít nouzi o parťáka, teď přibude v Otrokovicích. Hřiště v lokalitě Kolonka totiž projde velkou proměnou a jednou z nových věcí bude právě i venkovní pingpongový stůl. K tomu ale taky ještě lanová pyramida, skluzavka nebo domeček s pískovištěm, čili tam vznikne úplně ideální hřiště, na kterém se dá strávit celé odpoledne. A moje otázka je, protože dneska už bych někoho, s kým bych tam zajít jako mohl, tak už mám. Ale asi by bylo divné, kdy je tam šli dva dospělí zahrát si pinec na dětské hřiště, co? No škoda, tak to budu muset zkusit zase někde jinde. Co ale zkusíme takzvaně na jistotu, tak to je další muzika. Opět a Radeček, anebo Alvaro Soler. Tak pěkné dopoledne.

0: 10 hodin 24 minut k tomu Hit Radio Zlín s vámi. A kdo z vás dneska ráno aspoň jednou kýchnul? Ruku nahoru. No a než to hodíte na nachlazení, nebo že jste si sedli pod klimatizaci, tak k tomu může být i jiné vysvětlení. Podle odbornice z nemocnice ve Valašském Meziříčí je totiž léto pro alergiky vůbec nejtěžší období roku, protože zrovna teď je ve vzduchu úplně nejvíc pilu. No jo, jenže co proti tomu dělat? Naštěstí to vlastně není až tak složité, stačí jenom úplné maličkosti, které nás nic nestojí, třeba že se po příchodu domů převlečeme a opláchneme. Nebo co by mě třeba ale absolutně nenapadlo, že můžou mít sluneční brýle využití i jiné, než aby nám nesvítilo do očí, protože když si je nasadíme, tak tím zabráníme, aby se nám nedostal právě ten pil do očí. Tak pokud s tím taky míváte problém, doufám, že vám to pomohlo, nebo pomůže hlavně a budete si moct zase o něco víc to léto užít. K tomu vám budeme dát taky hrát taky ty nejlepší hity.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
5: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
8: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Leony a Don Zvory, tenhle hit nám právě dozněl na Hitradio Zlín. A jestli se vám zdá, že už jste tu melodii někdy slyšeli, akorát v trochu jiném podání, tak máte pravdu. Ona si totiž Leony vypůjčila starý hit z roku 2009, Down od Jaye Seena s Lil Wayneem, a udělala z něj úplně novou věc. Myslím, že se to docela povedlo. A co je taky zajímavé, že si to podařilo vydat na den přesně, kdy před lety originál vylezl v Americe na první místo hitparád. No s dalšími letními hity pokračujeme i dál, za chvilku Nickelback a teď taky Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Díky, že jste s námi.

0: pondělní dopoledne v plném proudu dáváte si Rádio Zlín a teď jsem tady narazil na jeden článek, o který se s vámi musím podělit, protože to je úplná horská dráha emocí. Vysvětlím. Jako první mě totiž upoutala fotka se skautskými stany, pěkně na zelené louce, u lesa, přesně takové, v jakých jsem pár týdnů jako skaut strávil taky. Tak mě zajímalo, jak si ty tábory dělají dneska, jestli to třeba se nějak posunulo, tak jsem rozklikl. Normálně u Valašské Polánky na Vsetínsku měli letos tábor jenom pro holky. Jo, klukům tam byl vstup zakázán, holky si to normálně pochvalovaly, pletly náramky, batikovaly, každá si vede vlastní deník, v kuchyni mají místo ešusu normálně talíře a příbory. A hočka, ale tomu moc nerozumím, jakože jsme čuníci a nezvládli bychom jít z talíře nebo jak. No ale hlavně, prý měli klid, soukromí a pořádek. A to mi teda ale nějak nesedí, protože aspoň za nás to teda bylo tak, že vždycky největší drama na táborech nastávalo ve dvou případech. Ten první byl, když někomu ještě nepřišel pohled od rodičů a druhý, když mezi sebou holky vedly nějaké velké drama o naprosto čemkoliv. Tak nevím, jak se jim to povedlo, jestli on to ve skutečnosti nebyl tábor spíš pro dospělé, co potřebují dovolenou. Na takový bych se taky přihlásil.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Jste ze Zlína a okolí?
10: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
9: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
10: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
9: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
10: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
9: www.oaza-klidu.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, tohle nás pěkně nakoplo na závěr té 10. hodiny. Teď už vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nehoda dvou osobáků se vyšetřuje v Kunovicích na ulici Záhumní, naproti autoservisu, tak nohu z plynu. A co dalšího se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte jako hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Co to je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Dobré dopoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Otrokovice čekají ve druhé polovině prázdnin nová dopravní omezení. Město opraví ulice doktora Edvarda Beneše a Havlíčkovu. Jde o ulice, které vedou přímo k vlakovému nádraží. Od 3. srpna stavaři obsadí ulici doktora Edvarda Beneše, od 17. pak i Havlíčkovu. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Celkovou klasifikaci ovládl o 6 minut a 26 sekund před Remkem Evenepoelem z Belgie. Nejlepším z Čechů byl Matias Vacek, který skončil na 49. příčce.
0: Zatažená 22 momentálně za okny, v průběhu dne bychom se měli dostat maximálně na 26, odpoledne čekáme taky mírné přeháňky a v noci teploty mezi 16 a 18 stupni.
8: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka dopolední show Hit Radio Zlín před námi a na co kromě pasu nesmíte zapomenout při cestě na dovču, to si řekneme za chvilku.

taky chvilku po 11. ty nejlepší hity pro vaše lepší pondělí na Hit Radio Zlín. A dožínky, to je pojem, který už dneska mezi mladými zná asi docela málo kdo. Samozřejmě většina z vás asi bude vědět, o co jde. Ale kdyby náhodou, tak dožínky to jsou oslavy, a to hlavně úrody, konce žní, a kdysi dávno za celou slávu platil hospodář. A vlastně, když nad tím tak přemýšlím, a to se do dneška moc nezměnilo, na program, který se chystá na dožínkách zlínského kraje 22. srpna, nejenom, že se žádné vstupné nevybírá a můžeme se zajít na program v Podzámecké zahradě i Velkém náměstí, ale dokonce za zvýhodněnou cenu vstupného budeme moc nakouknout i do muzea Kroměříska. Mě na tom baví hlavně i ten doprovodný program, projížďky na lodičkách, dožínkový jarmark, čili bude to vonět pěkně našimi regionálními specialitami a za odměnu se ještě budeme moct ztratit ve slámovém bludišti. A víte co? Třeba právě takový den zařídí, že slovo dožínky zase trochu rozšíří se do toho povědomí, protože co si budem, to co si jednou zažijeme naživo, to už z hlavy jenom tak nevypadne.

0: Velký sympaťák neboli Milo nás naladil pěkně do pohody, tak doufám, že taky máte příjemné pondělí dopoledne z Hit Rádia Zlín. A taky červenec už je skoro za námi, zbývají nám poslední 4 dny, nebo 5, když budeme počítat i dnešek, čili letní dovolené jsou v plném proudu a pro někoho možná tahle informace přijde už trochu pozdě, ale věřím, že spoustě ostatním může pomoct, totiž to, že pokud poletíte na dovču letadlem a chtěli byste si sebou vzít něco většího na sport, jako třeba kolo, golfové hole nebo paddleboard, hodí se vědět, že to není jenom tak, že byste s tím mohli jenom tak přijít, nechat si to odbavit normálně jako zavazadlo. Mohlo by se vám úplně jednoduše stát, že vám to odmítnou, protože jste si ho nenahlásili předem. Ono teda se to liší podle toho, s jakou zrovna letíme společností, ale obecně je dobré na tohle myslet, zjistit si, jak to mají a případně nahlásit dopředu. Většinou je s tím spojený i nějaký poplatek. Ono to obecně není tak časté, že bychom jezdili za sportem, tak by nás to kolikrát ani nenapadlo. Já jsem přesně takový typ, co typické jenom plážový povaleč, ale golf jsem před nějakou dobou hrával a vlastně by mě někdy lákalo zkusit si nějaké to zahraniční hřiště. Takové to ukázkové, jak z televize. Ale zkontrolovat si něco takového by mě ani nenapadlo, tak pokud jste na tom podobně, určitě to omrkněte, ať jste na všechno ready a můžete si v klidu užít příjemnou dovču. Pak mi klidně pošlete fotku, jak jste si to užili, i tomu je náš WhatsApp plně otevřen. Já vám za to pošlu nějakou další super muziku, tak jako už za chvilku. Bude Dua Lipa, předtím ještě Waving Flag, náš playlist je prostě nabitý těmi nejlepšími hity, tak si je spolu užijeme. Už za chviličku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
9: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
10: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

12. Hit Radio Zlín s vámi, blíží se nám čas oběda, tak potom přeju dobrou chuť a mám tu pro vás taky jeden recept. Akorát ne na jídlo, ale na dlouhověkost. Ten by se hodil asi každému z nás. No a teď se máme zase od koho inspirovat. Marie Nováková, rodáčka z Dolní Bečvy, před pár dny oslavila neuvěřitelné 105. narozeniny. To už je opravdu obdivuhodný věk, podělila se s námi taky o to, co pro to vlastně dělá. Nejsou v tom žádné zázračné prášky, ale poctivá moravská receptura. Každé ráno a večer si dá slabou půlku slivovice a nešetří se ani s jídlem. Má ráda bůček a peprná jídla. Tak to bychom měli. Teď ještě ale přijít na to, jak udělat, aby se potom tak hrozně nepřibíralo. Na to tu ale žádný návod bohužel zatím nemám. Někomu toho palování funguje rychleji, jinému zase tolik ne. To je prostě něco, s čím se asi budeme muset smířit.

0: Tady na Hit Radio Zlín vám přinášíme nejenom ty nejlepší letní hity, ale taky soutěže. Vy, co nás posloucháte pravidelně, víte, že to teďka hrneme ve velkém. No a ani tento týden nebude výjimkou. Hlavou proti Zlínu, to je soutěž, kterou vám přinášíme v naší odpolední show s Pavlem a Šárkou mezi 15. a 18. hodinou, kde na vás čekají tři relativně jednoduché otázky, které bývají sice trošku bizarní, za to ale, když na všechny tři odpovíte správně, čeká na vás na konci parádní odměna. Což pro tento týden jsou akreditace na Barumček Rally Zlín. Jo, už se nám to blíží, letošní termín 14. až 18. srpna je pomalu za rohem, odpočítáváme poslední dny. Tak ať už jste fanoušci motorsportu nebo znáte někoho, kdo by u toho rozhodně neměl chybět, nezapomeňte nás v tomto týdnu ladit a třeba tam zadarmo pošleme právě vás. Teď už ale nastal čas se rozloučit, můj čas pro dnešní den je u konce, doufám, že jste si to užili stejně jako já a mám takové tušení, že se společně v tomto týdnu ještě uslyšíme. To už ale trochu předbíhám, dneska už to po mně přebírá natěšený Jirka Pelnář společně se srdcovkami a to byste si rozhodně taky neměli nechat ujít. Tak to už po celé, do té doby stihneme ale ještě nějakou muziku. Swedish House Mafia, taky Sia nebo Coldplay, ty nejlepší hity jsou tu už pro vás připravené. Tak zatím ahoj!
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Mělení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 tisíc. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1KK ve Frýdku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehodu máme ve Zlíně na Kudlově. U zahradního centra narazila dodávka do plotu. Na místě je policie, ale projet se s opatrností dá. Pokračuje oprava povrchu silnice mezi Valašskou Polankou a Lužnou, tak opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Coop. Všechno dobré.
4: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
0: Krým musí torzo budovy 34 ve Svitu odstranit do 15. prosince. Ohrožující části stavby ale musí zmizet už do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Krým se teď s podmínkami seznamuje. Už dřív firma řekla, že demolice potrvá několik týdnů a probíhat bude nejspíš pomocí speciálních hydraulických nůžek.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Nový týden začíná na východě Moravy pod oblačnou až zataženou oblohou, na většině území i zaprší. Později odpoledne se bude postupně vyjasňovat, naměříme do 26 stupňů.

12 hodin 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí.

0: Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je to nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme tady slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky

0: pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777 937 777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
1: Yeah, yeah. Coco Jumbo,
0: Coco Jumbo.

0: Pátá srdcovka na Hit Rádiu, Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Rádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli Mr. President, Coco Jumbo, a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, které slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, které hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. A nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. Ale frajer si má vybírat a já říkám, že to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Chelpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Altropolis na Hit Radio. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, takhle po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je 2, 3, 4, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta 6. taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá, ahoj, mě by hrozně udělalo radost. Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hanson. Yeah.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že si vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Alef Arben, bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: is the answer.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se ještě došetřuje na cestě z Kroměříže na Skaštice. Na mostě přes dálnici narazilo auto do svodidel. Už se ale projíždí bez větších problémů. V Uherském Hradišti pokračuje letní filmová škola, takže v centru se pohybuje hodně lidí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte? To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
8: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska v Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Řada měst a obcí ve Zlínském kraji vyplácí rodičům budoucích prvňáčků takzvané pastelkovné. Jde o příspěvek na pořízení školních pomůcek do první třídy. Letos poprvé pastelkovné nabízí třeba Rožnov pod Radhoštěm. Rodiče si o tisícovku můžou požádat přes formulář na webu města. Vsetín nebo Valašské Mezříčí dávají rovnou tašku s pomůckami.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Provází nás proměnlivá oblačnost a na většině území by mělo i lehce zapršet. Večer se bude na východě Moravy vyjasňovat. Zítra už nás čeká slunečno a až 28 stupňů.

Jediná 3 minuty k tomu, pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, řeknu to, s takovou tou typickou větou, tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, po dovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svou černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: or another.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Na Hit Radio, Dario G a Sunshine, jo, sluníčko, je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslů, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam... Já no, to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva, protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalovej trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místama vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teď momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radia.

0: Max Zeburn na Hit Radio ve 13:24. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777-937-777, co s tím dělat?
1: Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat, mají přijít sucha a nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů, bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Hit Radio.

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

pondělní odpoledne, Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se, bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Pukáč, si ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90, co naši tátové hráli. Taky si toho vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače, u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba, to ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety, dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia a potom také mezi 18. a 21. hodinou, takže dneska večer opět 3 hodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Motory se zahřívají a my taky!
2: Největší jízda roku je tady.
1: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hitrádiem Zlín.
2: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
1: Barumček Rally Zlín s Hitrádiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hamtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme na silnici mezi Valašskou Polankou a Lužnou. Opravují tam povrch a pohybují se kolem toho dělníci, tak jezděte opatrně. V Uherském Hradišti pokračuje letní filmová škola, takže v centru se pohybuje hodně lidí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Zlínská zoo rozjela škatulata se svými lvy. Chovatelé mění složení skupin v záchranném centru Karibuny, aby co nejvíc usnadnili adaptaci dvou lvic, které zoo v květnu převzala ze soukromého chovu. Jednu ze lvic chtějí na Lešné přesunout do původní expozice lvů a seznámit je se samcem odchovaným ve Zlíně. Mají pomoc s navyknutím na běžné chování lvů.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes je na východě Moravy střídavě oblačno a teploty kolem 25 stupňů. Další dny už přinesou víc slunce a tropické teploty. Ve čtvrtek už to bude atakovat 40.
14: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
14: Hit Radio Zlín.

0: Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Co omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dál ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, a že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost, a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit, a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Co zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín.
5: Coop. Všechno dobré.
6: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchynce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku. Tak jsem jako zůstal stát, kolik jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že se tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no, takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My se taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Tak po víkendu jsme tady zase plné síle ve velké parádě. Samozřejmě od 15 hodin opět startuje odpolední show, tak se na vás se Šárkou budeme moc těšit, ale co víc, i tentokrát a i tento týden tady máme Hlavou proti Zlínu. O co se soutěží, si řekneme za chvilku. Jediné, co je potřeba přetrpět, ty tři otázky, které tu padnou.
1: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazajitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně v tuto chvíli na D1. Máme porouchané vozidlo směrem na Brno. Je to zhruba asi 20 km za nájezdem od Otrokovic. Tak tady počítat s menším zdržením, jinak nevidím žádné komplikace. Jezdíme v pohodě, tak ať to vydrží. Kdyby cokoliv, tak 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. I v našem regionu bude pořádně vedro. Od čtvrtka odpolední maxima ve Zlínském kraji vystoupají skoro ke 40 stupňům. Trvat to má několik dnů. Meteorologové upozorňují, že to může mít vliv na naši zdravotní kondici. Navíc se opět zvedne riziko požárů. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Týká se zhruba 400 úřadů či obchodních center po celé republice. Policisté od rána postupně kontaktovali provozovatele a objekty zkontrolovali za běžného provozu. Závažnost výhrušky hodnotí jako nízkou. Záchranné stanice po celé republice letos čelí rekordnímu náporu. Od začátku roku přijali výrazně víc zraněných a opuštěných zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
10: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo právě i z ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
9: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Média z celé Evropy oslavují další triumf Tadeje Pogačara na Tour de France. Předhánějí se v superlativech na jeho adresu. 27-letý slovinský cyklista se pátým prvenstvím zařadil po bok rekordmanů slavného závodu. Úspěchu se dočkal taky český jezdec Matias Vacek. Ten se svou stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmů.
8: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka.
11: Dnes oblačno, další dny vedro.
0: Pěkně. Se zlepšuješ.
8: Hit Radio Zlín.
0: A dokonce se zlepšuje i naše soutěž hlavou proti Zlínu, která bude už do půl hodinky tady u nás na Hit Radio Zlín odpolední show, protože budeme mít tady pro vás hned akreditace na letošní Barumku. Je náhodou velká věc, tak pokud byste náhodou Barumku chtěli, tak stačí odpovědět na 3 absolutně stupidní otázky.
11: Ano, chystá je Pavel, takže jsou velmi stupidní.

0: Za námi taky Linkin Park na Hitradio z Dýn odpolední show, s vámi Pavla Šárka, no a teď už takové velké, možná, že i pro někoho nepříjemné téma, které možná doufám, se vás moc netýká, a to alergie.
1: Oh, tak to se mě bohužel týká, jo. Ale mě naštěstí jako velmi na čerstvém jaře, takže teď už mám klid, teď už jsem naprosto
0: na čerstvém jaře, takže jako
1: ano.
0: Ve starém...
1: Takže ještě ten poslední sníh mizí a já už jako pšíkám,
0: ale
1: už je to peklo.
0: Ale staré jaro je ti v pohodě.
1: Přesně, ano.
0: Sugar daddy jaro. Dobrý, tak jo, co se týká léta, ale nicméně pravděpodobně určitě to máte buď vy, nebo někdo z vaší rodiny, máte kamarády, co třeba nám to trpí. A já se ptám, a to mě právě zajímá, jak to mírnit? Protože jsou jako řady různých způsobů, jak mírnit ty alergie, prášky, já nevím, nebo nachodit ven třeba.
1: Přesně, pro mě úplný game changer bylo, když jsem se dozvěděla, že si mám častěji mít vlasy. A to tak brutálně pomáhá. No protože ty pily prostě, nebo ten bordel na co jsi alergický, se ti drží prostě na kůži a na vlasech. A ve chvíli, ty to umíš ty vlasy, tak se nedráždí.
0: Takže chlapi, jo, od paty nahoru oholit, prosím vás, to je ta cesta. Sice pak už nebudete, jak už tady zněl sugar daddy, nicméně, ale dá se. Tak 601 13 1305. Abyste přidali svoje rady, jak mírnit alergie. Možná, že tím pomůžete i někomu jinému, protože tady o tom jako oholit se, nebo naopak mít si často vlasy jsem teda ještě neslyšel.

0: na Hitradio Zín, samozřejmě s vámi, tady Pavel a Šárka. No my jsme se ptali, jak to máte s alergiemi, jestli jako na ně trpíte, tak případně co děláte, jak se proti tomu bráníte. Přišla řada zpráv, ale nepřišla jediná rada, to je jako nutno podotknout, nepřišla jediná, ale vybral jsem dvě nejlepší zprávy. Jitka, s těma vlasama, jsem to taky nikdy neslyšela, zkusím, sama maximálně prášky proti alergii, hlavně přes léto mě to hrozně dráždí, ale tohle je dobrá rada, díky za ně.
1: No nemáš za GT, fakt to funguje skvěle, ověřeno na vlastní nos.
0: No a ještě Tomáš napsal, a ten to podle mě úplně zabil, a to se mi líbí, ta odvaha. Všichni kolem mě kýchají, stěžují si na pily a na léto a na alergie, ale já nikdy nic, proto to neřeším. Ale chci být taky v rádiu, tak proto píšu. Zdraví Tomáš Halenkovic.
1: Tome, tak to je hodně hezký, tak dobrý, tak splnilo se ti to si v rádiu. No a akorát jako já bych chtěla podotknout, že nebuď tak nadšený z toho, že tě alergie aktuálně jako netrápí. Mně to taky přišlo třeba 2 roky zpátky, jako jsem si říkal, že jsem stará na takové srandy a houby. Jako,
0: no takže pak, se, takže
1: pak
0: bude,
1: v každém věku to může přijít.
0: Takže až ti budeš teda 50, to přijde.
1: Hej, Pavli, ne.
2: Motory se zahřívají a my taky.
1: Největší jízda roku je tady.
2: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hitradiem Zlín.
1: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
2: Barumček Rally Zlín s Hitradiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Dvě akreditace na letošní Barunku jsou v tuto chvíli k dostání. Samozřejmě soutěžit Hlavou proti Zlínu, tady o ty akreditace budeme celý tento týden, nicméně hned ten první volající je Lenka. Lení, dobré odpo.
2: Dopoledne.
1: Nazdár, prosím tě, ty jsi měla takovou hrozně velkou radost, že se ti povedlo dovolat, tak snad ji neskazíme tím, že teďka před sebou máš tři otázky a na každou z nich musíš ale odpovědět správně, dobře? Jseš tam? Lení!
3: Zmizela.
1: Lení!
3: Je tam, ale má blbej signál někde v Pitíně, nebo kde se to probuch.
1: Leničko! Ano.
3: Velmi blbě, ale dívej, je to vlastně pro tvoje dobro, takže když řekneš špatnou odpověď, my ji neuslyšíme, nebo budeme dělat, že ji neslyšíme, a bude to dobrý.
1: Leničko, ty nás slyšíš?
2: Já vás slyším, mě slyšíte.
1: Trošku, ale hele, ono to stačí.
3: To nějak dopadne.
1: Tak prosím tě, dneska budou všechny tři otázky na téma motosport. Jak se lidově říká kontrolce paliva, když začne svítit, že dochází palivo? Za A. Lenivé oko. Za B. Hladové oko. A za C. Bolavá noha.
2: Za B. Hladové oko.
1: Výborně.
3: Pavle, ale já říkám teda žebravé oko. Jako, promiň, žebravé. A je to mnohem lepší ještě, ale žebravé. Dobře uznáme.
1: Tak u holubců se možná říká žebravé, my říkáme všichni hladové. Když přijedete ke kruhovému objezdu, kdo má přednost? Za A. Ten, kdo víc troubí. Za B. Ten, kdo má silnější motor. A nebo za C. Ten, kdo je zrovna na kruháči.
2: Ten, kdo je zrovna na kruháči, za C.
1: Výborně. A poslední, a to pozor, tady opět chytáček, jo. Proč jít na Barumček Rally? Za A. Chci se opít a doma je to dobrá výmluva. Za B. Chci vidět světové a domácí jezdce na našich cestách. A nebo za C. Akreditaci chci jenom vyhrát, abych ji mohl prodat.
3: Vaká na to, Leni.
1: Takže opatrně, jo, teďka zodpověď.
2: Určitě je to za B.
1: Já jsem se lekl, no kdyby jsi řekla C, tak si tady v bloklistu v tento moment, ale...
3: Lenička nám vypadla, asi vjela do tunelu.
1: Byl hodně špatný signál, hodně dlouho. Tak, Leničko, dvě akreditace jsou tvoje, ty jsi měla takovou obrovskou radost. Já mám vždycky zažité, že na Barunku chodí samý chlapy. Tak...
2: Ne, já Barunku úplně miluju, když jsem měla možnost si zajet i Classic Tour, což bylo ve historických autech.
3: Jo.
2: Takže já úplně jako Barunku miluju, no.
1: Super.
3: Prosím tě, komu fandíš, by mě zajímalo? Kdo to vyhraje?
2: Já od začátku Honzu Kopeckého zbožňuju, no.
3: Jasně, jak jinak. To je navíc hrozný sympaťák, takže jo, to chápu, je, chápu. No. Chápu a souhlasím.
1: Dobrý, tak jo, tak všichni sledujte Honzu Kopeckého, nikdo mě, ale nic se neděje. Měj se krásně, Lení, dvě akreditace jsou tvoje.
3: Ahoj. Čauky, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

0: Hit Radio zní s vámi tak jako odpolední show, no a prosím vás pěkně, my jsme tady v tuhle chvíli sice dva, jo, Pavel Cacek, Šárka Holubcová, nicméně za námi chodí řada známých osob, řada zajímavých osobností, a když nemůžou dojít, tak zavolají, jako například nám volal i Zelený Rau.
1: Tak on přímo ne, ten mimozemšťan teda, ale ten jeho tvůrce hlavní, ano, Štěpán Mareš, je to
0: ach
1: tak.
0: Jo, já jsem doufal,
1: promiň,
0: že
1: přímo no, jako, nechtěla jsem ti to zkazit, ale tak víš to, tak on zase jako můžeš to brát tak, že Štěpána spousta lidí zažalovala, třeba Paroubek a tak, vlastně je, taky jako hodně top.
0: To si nejde do životopisu, to je skvělý.
1: Tak,
0: třeba víš, jakože 3 roky praxe v restauraci, zažaloval mě Paroubek, a to bylo skvělý náhodou.
1: Je to tak, no a právě Štěpán má teď výstavu v Kovozo, proto jsme mu právě volali, proto jsme si ho vyspovídali, celý ten rozhovor si můžete pustit na Hit Radio CZ a myslím, že o tom Paroubkovi tam taky mluví.
0: Já tedy dám jenom takovou malou ukázku na otázku, neštve vás, že vás Zelený Raul stále pronásleduje.
2: Víte, že někdy si říkám, kruci, už toho Raula bylo tak jako trochu moc, ale na druhou stranu zase člověk chápe, že když něco dělá 28 let, týden co týden, jako patří toho to jako k mému životu, takže to chápu, že lidé si mě spojují nejčastěji s tím satirickým komiksem.
0: www.hitradiozdin.cz
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: včera jste teda zaznamenali, nejen tady na Hit Radio Zlín, o tom už v minulosti taky byla řeč, že se teďka začíná nějak jako ve velkých uvozovkách zbrojit proti Albertu, že se jako špatně chovají ke svým drubežím a nevím čemu a blablabla, prostě zvířatům obecně, jo, co mají vlastně zpracovávání na maso nebo podobně. No a očividně, nevím, jestli teda tohle je ten efekt, jo, ale očividně jsme se na to jako postavili tak trošičku na odpor a říkáme si, nebudu chodit do obchodu, já to budu pěstovat třeba u sebe v obýváku.
1: Pěstovat, ano, budeme pěstovat slepice ve zprávách za chvilku, přesně. Ne, opravdu je to tak.
0: Z toho květináče vyrostla.
1: Přesně tak, ty zasadíš vajíčko, vyroste slepice, jak jinak, jako samozřejmě. Ne, opravdu je to tak, Češi ve velkém se začínají vracet chovu slepic, což teda jako, já jsem se, že už to úplně odeznělo a v mém okolí to zatím teda nepozoruju, že by jako někdo takhle, víš, třeba v bytě, že by si dal jako na terasu.
0: Ale to my v baráku jako pár slepic máme, jako to.
1: Aha, chápu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nesou dobré zprávy, nevidím žádné komplikace. V tuto chvíli už bychom měli jezdit bez problému a bez nějakých výrazných nebo nečekaných zdržení. Kdyby něco samozřejmě přibylo, určitě hlásit, hned to pošlu dál. 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Benzín i nafta budou v Česku dál zdražovat, očekávají to analytici. U dieselu má jít cena v nejbližších dnech zhruba o korunu na litru nahoru, u benzínu má být růst jenom nepatrný. Už teď jsou přitom paliva nejdražší od půlky dubna, kdy stát začal stanovovat maximální prodejní cenu. Nafta teď v Česku stojí průměrně 43,80 a benzín 42,30, u nás ve Zlínském kraji jsou ceny o něco nižší. V Otrokovicích nás v srpnu čekají velká omezení u vlakového nádraží. Budou se opravovat nejbližší ulice. Už od příštího týdne začne oprava v ulici doktora Edvarda Beneše. Pak bude týden pauza kvůli barům rally a následovat bude ulice Havlíčkova. Dají se čekat kolony a změny se dotknou i MHD. Otrokovice ulice chtějí opravit před startem modernizace železniční trati. Ta má začít příští rok. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále víc lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, nám řekne předseda Svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
11: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
10: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Našim regionálním fotbalistům vstup do nové sezóny první ligy nevyšel. Zlín prohrál před téměř vyprodanou Letnou s Baníkem 0-1. Slovácko padlo v Edenu se Slavií 1-5. První domácí utkání čeká hráče z Uherského Hradiště v sobotu, kdy přivítají Artis Brno. Ševci budou hrát v pátek venku se Spartou. Provází nás proměnlivá oblačnost a na většině území ještě může lehce zapršet. Večer se bude na východě Moravy vyjasňovat. Zítra už nás čeká slunečno a až 28 stupňů.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje.
12: Já už se směju, to zase bude debilní for od Pavla Cacka na pozdrav obci.
0: Protože jsem se o víkendu lehce zboural, jenom takhle houlince, tak zdravím do Zborovic.
12: Jak jinak, tam je krásně, a tam se dobře bourá.
0: A taky se tam hrozně hezky zpívá, víš, ve sboru.
12: Jo, jo.
0: Zborovice.

0: snad už máte po práci, snad už je klid a my jsme tady pro vás. Na Hitrádiu Zlín odpolední show, Pavel a Šárka. Já se rovnou zeptám, jak to máte se sportem a jak daleko jste schopni zajít kvůli svému týmu. Protože naši fanoušci, co se týká jako ševců, zlínských ševců, jako fotbalistů, nevím, jak daleko jste teda kluci zašli. Nicméně asi to nebylo dostatečně daleko, protože 0-1 jsme projeli.
1: No tak nevadí, ale tak prostě přesně jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání, znáš to. Takže jsme si to nechali, tak ten první, to první utkání, tak jsme se jako seznámili zase s tím trávničkem v nové sezóně, všechno v pohodě. No a od příštího kola už to bude lepší.
0: A ne, když to nejde podle plánu, tak říkám tyhle věty, to je úplně přesně ono. Tak prosím vás, teď samozřejmě otázka, byť po neúspěchu, ale nemusí se to týkat úplně fotbalu, ale bylo by to asi lepší. Jak to máte s třeba českým nároďákem, ať ve fotbale, v hokeji, spali jste, já nevím, někdy před stadionem, jak jsou takové ty extrémy, jezdíte někam za zápasy, nebo jste prostě takový ti pohodlní, co přijdu na ten domácí zápas, jak tohle máte, 601 13 13

0: to jsem čekal, ale tady na Hit Radio Zlín v tom máme konečně jasnou odpolední show. Jak to máte se svým oblíbeným týmem? Bavili jsme se teda spíš převážně o tom fotbale, abyste nám napsali teda, jak daleko jste schopni jako fanoušci zajít, abyste je třeba podpořili nebo viděli. Petr, nevím, jestli to je obětavost, nebo jak daleko jsem schopný zajít, ale běžně jezdíme s týmem na zápasy jako po republice, taky do zahraničí, na repre a podobně, protože přece se fandí pořád a všude a naše kluci musí cítit, že tam jsme taky.
1: Jakože naši kluci, ať už je to repre, nebo je to jakože třeba ten Zlíneček, jo, tak jasně, to je pěkný vlastně.
0: To je vlastně úplně super. Jindra, jsem ochotný si koupit permici. Sice koncem sezóny toho lituju, ale co bych prodáš tím neudělal?
1: Je to prostě podpora, jako to je regionální podpora je vždycky důležitá.
0: A nebo já jsem si ji koupil, už jsem nám víckrát nešel, ale
1: nevadí.
0: Já se by podpořil. No a prosím vás, ale to není všechno. Ta nejlepší zpráva přišla z našeho sesterského Hit Rádia Orion z Ostravy. Protože hráli jsme s Baníkem, kdo by náhodou ještě teda nevěděl. Teďka v sobotu. Prohráli jsme 0-1. A oni, nejenže zavolali, oni se nám přišli vysmát.
2: Hezké odpoledne, ahoj.
1: Nazdar, děcka. A teda gratuluju, bohužel, no.
0: Nazdar, tady
2: Ježiš,
0: zdraví nejlepší fotbalový tým na planetě Zemi, Ševci Zlínští.
2: No, a vám došla nic, nebo co?
1: Ale prosím tě, tak jako přesně my jsme věděli, že Baník neumí ty starty sezony dobře, tak my jsme si prostě řekli tady u nás ve Zlíně, že vám to jako necháme, abyste teda jako neměli jako zase
0: My jsme viděli ty fanoušky, jak přijeli, jak byli smutní, jak říkali, my zase jdeme na porážku.
1: Přesně.
0: A my jsme řekli, hele, tak jim to dejte a klobásu na cestu. No.
2: Pozor, začíná kvalitní rozbořka. Takže bylo to 0-1, to znamená, že se hrálo u vás, že? Ta první nula, zopakujme si, ta je vaše.
1: Hej.
2: Takže co? Blbej zima, špatný trávník, nebo jste nám to fakt jako chtěli nechat, to nedělejte, to už se nevylížete.
1: Ten váš gól byl naprosto laciný, taková nějaká tečovaná hnusná střela, úplně vůbec bych to ani nenazývala gólem, jako jo. Ale pravda, na tom se historie neptá, no. Tak byl prostě ošklivý ten gól, ale tak jako uznali ho, tak fajn, no. Tak si to užijte.
2: To zabrali, protože my docela často jako jedeme na vlastňáky, víš? Jsme se takhle zachránili třema vlastňákama, tak to jako hoši vám něco i ukázali.
3: Tak děkujeme, že jste se nechali veřejně ponížit a mějte se hezky.
0: My jsme se rádi dívali na Baníkovce, to vypadalo, že jsou na taneční soutěži než na fotbale, ale pěkný to bylo.
2: Ale nebyl to poslední vzájemný zápas. Ještě se potkáme.
1: A tentokrát to bude naše, to si píš.
2: Píšu si hned. Čau.
1: Ahojte.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
8: Hit Radio. Když jedete

0: kterou si ještě večer budete pamatovat, si řekneme něco o líbání a něco vám řeknu. Už víckrát nebudete chtít.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Vrátíme se do dětských let a budeme opět na líbání říkat no fuj.
2: No, jako je fakt, že je to trošku nechuťárna dneska, protože budeme řešit lidské sliny. Přátelé, tipnete si, kolik slin normální běžný člověk vyprodukuje za den?
0: Bývala během líbání asi 8 litrů, ale to sem nepatří.
2: Tak běžně jsou to 2 litry a suma sumárum takhle za život, pájo, naplníš plavecký bazén, ale s dovolením neplavu.
1: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: se tady na Hitradio Zdeňku Plný Show taky trošku potěšíme. Jestli to totiž někde v letním kině letos jako dost frčí, tak to jednoznačně je letní kino v Hulíně. A nevím, proč mi to hrozně překvapilo. Já se možná i zároveň ptám, proč.
1: Já se přiznám, že jsem nevěděla, že v Hulíně mají taky letní kino. Takže už tímhle bych začala. Já tak jako vždycky skončím tady ve Zlíně a nazdár, jo, ale...
0: No právě, no tak pro nás, co jsme třeba z toho Zlína, tak často jako proč bychom někam vyjížděli z velkoměsta. Nicméně do Hulína se to vyplatí. Je tam ta atmosféra dobrá, je pravda, že já jsem tam párkrát už byl, ne teda na letním kině, ale třeba na nějakých koncertech. A je tam ten, to, ne atrium, ale takový jako ten areál vlastně velmi příjemný.
1: Je pěkný. To jo.
0: A k tomu teď jsem se dozvěděl, že většinou v letních kinech, což jako víme, se promítají staré bijáky, jo, já nevím, Terminátor starý, nebo prostě ten žralok v moři, bože, nevřízko.
1: Čelisti,
0: jasně, no něco podobného.
1: Jasně, nebo jsou to české filmy, takové ty jako neúspěšné z posledních let, přehlídka.
0: Přesně, jo, no. Přesně, Kouzelník žito a podobně. Ale je pravda, že teďka v tom Hulíně tam naopak jedou velké pecky. Teďka se tam bude třeba promítat Michael, ten nový, že jo, dokument. Nebo Odysseus nový.
1: Okay.
0: Takže najednou chápu, proč to má takovou popularitu.
1: Tak pojďme do Hulína, Kurňa.

0: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
1: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
0: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Jasně, já ti splním přání, trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Pavel Šárka, tohle je odpolední show na Hitrádiu Zlín. No a kdyby náhodou se někdo ptal, jak moc horko my tady ve studiu máme, kdybych šel teďka do plavek a sedl si na zem, tak se sklouznu z Mlacové až dolů do Zlína. Jo, takové horko tady je.
1: A bude hůř, jako kámo, to si píš, protože budeme atakovat čtyřicítky, jak já ráda říkám schválně, protože v tom je takový hezký dvojsmysl, že jo? Ty neustále atakuješ mě tady, že jo?
0: No
1: takže
0: tak.
1: To je vlastně stejný.
0: Taková skoro čtyřicítka, ale na mě útočí neustále.
1: Ale tak jak moc vedro nám bude v dalších dnech, se dozvíme za chvilku ve zprávách.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a i takhle kolem té 17. hodiny už to máme v poklidu na cestách. Tak prosím vás hlavně šťastnou cestu domů, ať jedete z práce, odkudkoliv z obchodu a podobně, hlavně v klidu. Nikam nespěchat, ať se mi tady nic neobjeví a ať dojedete v pohodě. 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Zásah hasičů ve Svitu skončil. Od budovy 34 odjeli po téměř 3 týdnech od začátku požáru. Místo předali majiteli objektu, společnosti Krým, a ta teď chystá demolici. Proč začalo hořet, nadále zjišťují vyšetřovatelé hasičů společně s kriminalisty. Podrobnosti máme na hitradiozdín.cz. Při převodu auta na nového majitele brzo dost možná nebudeme muset na úřad. Vláda dnes schválila návrh na převody vozidel online. Zároveň bude možné si nechat doručit registrační značky nebo techničák do výdejních boxů. Teď návrh projedná sněmovna. I v našem regionu bude pořádně vedro. Od čtvrtka odpolední maxima ve Zlínském kraji vystoupají skoro ke 40 stupňům. Trvat to má několik dnů. Meteorologové upozorňují, že to může mít vliv na naši zdravotní kondici. Navíc se opět zvedne riziko požárů. Média z celé Evropy oslavují další triumf Tadeje Pogačara na Tour de France. Předhánějí se v superlativech na jeho adresu. 27-letý slovinský cyklista se 5. prvenstvím zařadil po bok rekordmanů slavného závodu. Úspěchu se dočkal taky český jezdec Matias Vacek. Ten se svou stájí Lidl Trek ovládl hodnocení týmů. Dnes je na východě Moravy střídavě oblačno a teploty kolem 25 stupňů. Další dny už přinesou víc slunce a tropické teploty. Ve čtvrtek už to bude atakovat 40.
3: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show s vámi, ještě stále samozřejmě Pavel Sasek, Šárka Hlubcová, no a mě by zajímalo, kolik má vaše auto na jeto. A pokud říkáte něco ve smyslu, má už hodně, už je stařičky a podobně, já vás přesvědčím o těžkém opaku. To máte ještě jako novinku, i když máte 300 tisíc, to je nové.
5: Cože, prosím pěkně.
0: To je v pohodě, úplně ještě dalších 600 zvládne, okay. Jak nic.

0: Šance jsme měli, Shakira byla na Hitrádiu Zlín, teď už ale odpolední show, taková věc, která nás může trošičku potěšit, že si možná říkáte, že máte staré auto, nebo že má na je to hodně, tak vás to třeba ne jako nutně trápí a říkáte, už by to chtělo vyměnit, já nevím co. Prosím vás, někdo by i zároveň stejně tak mohli tvrdit, že DSZO má vozy vlastně stále nové.
1: No jako... jasně, teď neustále kupují nějaký nový trolejbusy, no, ale ty, co koupili poslední, to je pecka.
0: Ne, to je jasný, ale jako, že by někdo mohl říct, jako, proč to furt kupujou, teď prostě ty staré v vozovkách jsou furt nové, furt pohodě. Tak jenom pro představu, 10 vozidel od DSZO má aktuálně už na to přes 1 000 000 kilometrů.
1: Jo, 1 000 000 po Zlíně.
0: To je masakr, ježiš, to je jako.
1: Hele, je fakt, že já na to mám štěstí a když jedu jednou za rok trolejbusem, tak vždycky narazím tady na ten, co má 1 000 000 kilometrů. Nikdy nejedu tím novým, ty jo.

0: větší šokující odhalení, než se dozvíte teď, už dneska nebude na Hitrádiu s ním odpolední show.
1: Ajaj, tak pojď.
0: Kroměřížská nemocnice bezpečně zlikvidovala přes 9 tun dokumentů, aby tam chránila citlivé údaje pacientů. A v první řadě jako odhalení. To se jako likviduje?
1: No jasně, tak.
0: Já jsem v životě jsem neslyšel, že by, se, já jsem si vždycky říkal, že ty šanony, a ta není za prvé někde mají schované, a za druhé dává to ale smysl. Protože vždycky, když přijdu doktorovi, tak nic neví. Vždycky říká, a máte někde tu kartu? Říkám, já nevím, vy máte, a on,
1: vy máte nemám. Přece, pane doktor, no, to, že no. Si přijdeš po 20 letech, tak se nedivím, že už to tam nemá, jako.
0: No ale měl by být, ne? To je přesně ono. Když to likvidujou, tak jasně, že to nemá, no. No ne, tak kromě získá nemocnice přechází na nějakou tu digitalizaci, takže vlastně ty staré věci likvidoval. Mě to jako překvapilo, že se to jako ničí někde.
1: Ale já si hlavně myslím, že oni musí mít pořád v papírové podobě strašnou spoustu jako fakt zbytečností, jako. Bohužel je to tak nastavený, no, tak jako co jim zbývá, ne?
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
4: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
3: Tak já už mám nakoupeno.
4: Neke.
3: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
4: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
3: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
4: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
3: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
4: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
3: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
4: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
3: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
4: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
3: Jako já.
4: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta.
1: Yeah.
10: Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: jsme si pustili Damiano David na Hit Radio Zín odpolední show a kde zasáhne vedro nejvíc a koho zasáhne nejvíc, až přijde. To je složitá, těžká otázka. Mm-hmm. Někdo by mohl říct, že třeba chlapi, co dělají na slunci, jo, na stavbách.
1: Přesně tak, někde na střeše, tyjo, bych nechtěla být jako v příštích dnech, no, to tak to peklo bok dolů.
0: Já si troufnu nesouhlasit.
1: No.
0: Já si myslím, že sluníčko zasáhne jako skupinu lidí, o kterých se jako moc nemluví a myslím si, že je to postihne úplně nejvíc.
1: No koho?
0: No děti, ve školkách. A učitele ve školkách.
1: Počkej, teď protože... většina školek je zavřená, teď jsou prázdniny.
0: Ale ne teď, Hergo, ale...
1: jako všeobecně, myslíš,
0: no, jo? Protože já jsem si jako, já jsem na tím dneska přemýšlel a vznikl mi takový jako chaotický plán, protože jsem si řekl, že to je vlastně to nejhorší, co se může stát, když to přijde jako do školky. Protože učitel začne být jako nervózní, že mu je vedro. Jo, tak asi není úplně nejhodnější v ten moment na děti, nemá tu trpělivost. Teď ty děcka samozřejmě jim vedro, ještě ne, učitel je neprotivný.
1: Takže nespí.
0: Ne. A teď ty, který děláš jako cokoliv, můžeš dělat právníka, dělat na cestách, to je jedno, přijdeš domů. A teď tam to dítě vyřízené.
1: No hlavně ho ještě vyzvedáváš z té školky, no, kde potkáš i tu učitelku vyřízenou, i to dítě vyřízený.
0: Přesně, to je kolopět života. No
1: to je,
0: jako.
1: Jej, to je fakt peklo.
0: Takže kdybychom se složili a pořídili jim všem klimatizace, tak možná by bylo na světě líp.

0: jsem vám lhal. Já jsem dneska, před chvilkou, ne, před půl hodinkou, 20 minutama, na Hit Radio Zlín řekl, že tady mám největší odhalení dne. To přichází teď.
1: Jej, Domane, každý vstup je nové odhalení, dobře?
0: S každým vstupem posouvám tu laťku výš a výš. Prosím vás pěkně, Seznam.cz známe všichni, někteří dokonce i aktivně používáte, myšleno, ne teda zpravodajské sebe, to asi taky, ale vyhledávač Seznam.cz.
1: Jasně.
0: Tak ten teďka dostal aktualizaci, používá společně AI, ale zároveň vám i jako nabízí, když kliknete prostě na Zeptej se, a chcete tam něco napsat, tak vám nabízí netka aktuální dění. Vytvoř mi, vysvětli mi, přelož mi a tyhle věci. To je jako...
1: Počkej, klikni na to aktuální dění, to mě fakt zajímá, co to tam zrovna teď...
0: Porodnice v Brně odložena. Děkujeme.
1: Spor Petra Pavla s Babišem, jasně, ukrajinská vláda skončila.
0: Požár dobře, budovy ve Zlíně.
1: No jo, jsme čtvrtí.
0: Jsme slavní.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Jste ze Zlína a okolí?
15: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
14: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
15: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
14: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
15: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
14: www.oaza-klidu.cz.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Já jsem vám zase lhal. No.
2: Počkej, další šokující odhalení. Ne.
1: Absolutně šokující odhalení. Že tady na Hit Radio Zlín. Já jsem dneska vrážil.
2: Plesk, ty jo, úplně.
1: Na Hit Radio Zlín se odpolední šok loučí. No tak nic, tak mějte se hezky, tak žádný...
2: Počkej, co je na tom šokujícího, že každý den v tuhle dobu se loučíme, Pavle.
1: A tak třeba to nikdo nečekal, víš?
2: Aha, tak jo, tak přátelé, je to tady.
1: Je úplně nová
2: Sdílej, než to smažou.
1: Odpolední šok končí. Tak zítra.
2: Ahojte.

Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme na silnici mezi Valašskou Polankou a Lužnou. Opravují tam povrch a pohybují se kolem toho dělníci, tak jezděte opatrně.

0: Trně. V Uherském Hradišti pokračuje letní filmová škola, takže v centru se pohybuje hodně lidí. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Coop. Všechno dobré.
4: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
12: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
11: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
14: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to, na hezký večer.

Say, say, say. Paul McCartney a Michael Jackson. Geniální spojení Féteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema v pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium. A jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili. Ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song. A věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostej banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělej a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne kůtky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Day, another day in paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro. Jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, všeho, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo, takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu, takže prostě nevyplatí se to. Jo, jasně, adrenalin, vzrušení, chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo. To už vyjde na stejně, tak opatrně. No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to.

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 7:15, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorb, ne, teď ne, akorát, že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hitrádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budeme povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: zlepši si náladu.
1: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo, ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo, teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo. No akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady, nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner, už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty typy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i v evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických i těch ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí, ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio Zlín.

Kenny Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj!

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Zlín.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.